0: V jedné škole uprostřed euroregionu Elbe Labe zavedli dvojazyčnou výuku, zeměpis, dějepis, matematiku, fyziku a dokonce tělocvik a angličtinu, jak v češtině, tak v němčině. Smíšený kolektiv učitelek, čeští a němečtí učitelé. Výborná věc, by si mohl člověk z dálky myslet, jen tak dál. Přitom je tento případ právě příklad pro to, z čeho to, co si myslíme a děláme, právě by nemělo vycházet. Za vznikem tohoto projektu nestojí v žádném případě přesvědčování o smysluplnosti této věci, ale úřednické uvažování, chladné vypočítání výhod a hledání díry pro sebe v evropských dotacích. Naše škola se musí něčím vyprofilovat, potřebujeme přitáhnout studenty a tím získat peníze, abychom dále měli na denní chleba. Takže vymyslíme něco, co tady ještě není a co nám může výhledově na tomto místě dlouhodobě zajistit. Teprve potom si tím veřejně chválíme, jak je to všechno úžasné a dobrovolně prospěšné a jak zcela nezjištět tím kvalitníme životní prostředí.
1: Uvažování z grantu do grantu. Nutné dobro. Vyčerpané nápady. Vykývnuté nálady. Povinná práce s prostým povzdechem. Daleko od působení v pravém slova smyslu. Je třeba tyhle věci jasně vidět a sám pro sebe pojmenovat. A právě když se člověk pohybuje v původním smyslu tak vzácném prostředí, jaká je univerzita, tak by se měl po každé druhé přednášce ptát, co teď právě dělal a co to vůbec dělá a v jakém smyslu vlastně. Stále nebezpečí je totiž v tom, jak se ty naše činnosti lehce přesouvají z jedné strany na druhé. Činnost, která původně vycházela z upřímného přání člověka něco smysluplného dělat, se může v každodenním provozu opotřebovat a stát se nutným dobrem, aniž by si to člověk ve své zabydlenosti dokázal uvědomit. Zvyk mu už nedovoluje vyměnit brýle a čistit je slabým kapesníkem, to je zcela bezpředmětná kosmetika. Takže na to pozor. Je to právě tento pozor, který člověka v lidstvu vždy znovu vede k pradávné otázce. Má to smysl? A když ne, tak co smysl má? Proč jsme tady? A jaký účel pobytu máme nahlásit? Když mi to ještě myslí, vidím v tom už ten smysl, nebo je třeba ještě někam muset. Stačí, že se každá nějak máme, pracovné, volnočasové, pocitově, nebo máme mít i ještě něco pod tím, když se fajnově rozloučíme s tím naším, tak se tady mějte a mějte pěkné počasí a hoďte mi toto mailu. Druhá možnost, že se nutné dobro promění do upřímné činnosti, sice není vyloučená, přesto bychom se na ní příliš spoléhat neměli.
0: Prostory občanského rozhlasu v Drážďanech je zase únor. Zase máme před dveřmi největší současný nacistický pochod v Evropě. A tím i ten náš protimluv, který rok za rokem roste a loni 2011 byly proti němu dokonce silnější policejní zásahy než proti samotnému pochodu, který je paradoxně považován za oprávněnou součást demokratického spolubytí. Ale o tom jsou jiné úvahy. Jde mi teď jen o ty prkna, které jsme pár dny předtím spolu táhli dovnitř, protože ve studiu dole jsou skleněná velká okna, skleněná fronta a to je nutné podle názorů těch aktivistů všechno zabednit, protože ten náš protimluv vysíláme v živě od 18 do 23 hodin a někoho z protistrany by přece mohlo napadnout přímo jádro toho protimluvu a zaútočit přes skleněnou vitrínu třeba jen základním kamínkem nepochopení a vzájemného ošaškování.
1: Náhodou jsem byl ten týžden, když ty prkná byly na pořádku ve studiu.
0: Připravoval jsem další pořad do českého kulturního magazínu. Mám to tam pravidelně.

0: um noch den kleinen Finger zu geben, oder grüßt ihr noch, zugegeben, mit ganzer Hand? Das bedingungslose Grundeinkommen ist schon lange ein bekannter Begriff in der Realpolitik und stellt eine konkrete Alternative zum Bestehenden vor. Den Status einer utopischen Idee von ein paar Mitschülerinnen in der letzten Reihe mit dem letzten Rest Kreide vor der nichts kapierenden Klasse an die Tafel geschmadert, hat es längst verloren.
1: Cesta z toho ven, cesta k návratu ztraceného času, cesta k životu s velkým B, by byla bez zavedení nepodmíněného základního příjmu, tak akorát beznadějné harcování kolem sladkohorké kaše. Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je stará a stále tak dobrá, že přijmout ji plošně nám dělá obrovské potíže. V poslední dekádě se diskuze o nepodmíněném základním příjmu stále rozšiřuje. Vytvořilo se celoevropské hnutí za jeho zavedení. Nepodmíněný základní příjem je už dlouho známý pojem v reálné politice a představuje konkrétní alternativu. Status utopické myšlenky pár okrajových spolužáků, načemáraná posledním zbytkem křídy na tabulku před nechápající třídou, už dávno ztratil. Zuzana Uhde, socioložka. Pokud by měla každá garantovaný základní příjem, zřejmě by svoje životní plány přemýšlela úplně jinak. Hlavním smyslem by nebylo vydělat si dostatek peněz, aby člověk zaplatil nájem, jídlo, oblečení a zaopatřil děti. Zmizel by Damoklův meč, který nad každým visí v podobě strachu, že nebude mít na jídlo, na zaplacení nájmu nebo na to, aby svým dětem zajistil důstojný život. Hlavní prioritou by bylo, co by chtěl člověk dělat nebo jak by mohl svému okolí přispět. Nepodmíněný základní příjem tvoří teda, jak správně podotýká Zuzana Uhde, nezbytný materiální základ svobodného života. Život, jak všichni víme, je dar. Takže je přece nedůstojné, abychom si měli vybojovat naši dávky svobody každý den tím, že se něčím prostě musíme živit. Pojem práce máme po věky hluboce v našich představách zafixovaný jako etický imperativ ve smyslu bez práce nejsou koláče. Přitom opomíníme fakt, že lidská činnost je pojem poměrně obsáhlejší než to, co jsme si navykli představovat pod naší pracovní morálkou. Práce přece není samoučelná věc, nežijeme v práci, ale s ní. Práce je součást našeho života a objevuje se v různorodých, užitečných i neužitečných činnostech. Hranice přitom nejsou ostré. Procházka umělkyně může být už součást její práce nebo teprve předehra k ní. Spánek dělníka po namáhavé fyzické práci může být čistý odpočinek. Zatímco spánek fyzického básníka Petry Váši se může podobat právě té namáhavé práce dělníka přes den, když fyzický básník si vede svůj sedník a vypotí nám úžasné výroky z polospánku, jako například svoboda je koza, která se podojí sama. Vedeme paradoxní boj o práci. Na jedné straně je každý druhý, alespoň částečně z ní, natolik otrávený, že by okamžitě navždy nechal a dobrovolně se k ní nikdy nevrátil, kdyby to bylo jen možné. Na druhé straně vládne strach ze ztráty té práce, i když nás otravuje, protože nám chybí představa skutečné alternativy. Bytí bez placené práce je ještě pojem, který nás znepokojuje, protože nic lepšího jsme zatím nepoznali. Proto si ve všech směrech a oborech raději uměle udržujeme velké a časově náročné pracovní povinnosti. Tak putuje veškerá naše tichá rezerva, která nám potom chybí na cvičišti, kde si máme vyzkoušet umění 21. století, zacházení s časem. Nepodmíněný základní příjem nás mimo jiné také naučí věci nechat a nejenom dýchat. Když se to naopak nenaučíme a dále jenom budeme přidávat a vymýšlet jednu novou práci za druhou, budeme muset už brzo platit právě za to, že jenom dýcháme. A jedinci, kteří z toho budou mít asi dětskou radost, budou ti, kteří nám to budou moci zúčtovat ve svých nových pracovištích, polobožských kancelářích vysoko nad námi. Nepodmíněný základní příjem, a to znamená nejen návrat ztraceného času jako celek, ale především návrat vzácnosti a hodnotě jednotlivého okamžiku, který prožíváme. To, co si z toho tak krátkého života skutečně můžeme vzít sebou, jsou přece právě ty okamžiky, které dokážeme tak silně prožívat, že nám už nemohou jen tak odejít.
0: Tím, že nepodmíněný základní příjem nám umožňuje

0: Praktické otázky zavedení nepodmíněného základního příjmu, ať už právnické, ekonomické nebo politické, ponechávám těm, kteří se na rozdíl ode mě rozhodli, že se tím chtějí zabývat. Nevidím ale žádné podstatné překážky, cesta je volná.
1: Praktische Fragen zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, ob nun juristische, ökonomische oder politische, überlasse ich denen, die sich im Unterschied zu mir entschieden haben, dass sie sich mit ihnen befassen wollen. Ich sehe aber keine höheren Hürden. Der Weg ist frei.
0: I když to říká možná každý druhý člověk v každé době, jsem rád, že žiji v tak pohnuté době, kdy se tolik děje a mám radost z toho být pozorovatelem a zároveň účastníkem. Možná, že zažijí dokonce ještě zánik papíru a ručního psaní. Nebo si užívám jeho vzrušující dlouholeté koexistence s digitálními hračkami a jejich záměrem ovlivňování. Určitě ale, a to jsem tomu mimořádně rád, zažijí ještě plošné zavedení nepodmíněného základního příjmu v Evropě nebo dokonce celostrektově, i když budu pak asi už v důchodovém věku. Již dnes je nepodmíněný základní příjem zaveden na Aljašce. Postupně se má zavést také v Brazílii, takže nepodmíněný základní příjem už částečně skutečností je a zkušenosti s ním budou přibývat. V Evropě existuje čím dál pevněji na papíře, například v reálné utopii Weningen 2025 jako náčet toho lepšího, co jsme zatím ještě nepoznali. Ale nejedná se o žádnou iluzi takzvaného zachráněného světa. Nepodmíněný základní příjem nás nezbaví našich mezilidských těžkostí, neslibne nám soužití méně bolestivé a úzkostlivé. Nepřemění nás lidských bytostí na andělské čistitře špatných svědomíček. Dále se budeme mýlit, rozhodovat se, špatně se rozhodovat, scházet se a rozcházet se, říkat si něco hezkého, ale myslet tím úplně něco jiného, než si myslí tak, které to říkáme do očí. Dále si budeme rádi naslouchat, ale také litovat, co jsme si řekli a neřekli. Jistá spravedlnost nám bude sice zaručená, ale ta správná, pro kterou snad úplně někde jinde toužíme, to určitě nebude. Když nepodmíněný základní příjem tvoří jenom materiální základ naší svobody a ten na ní rozhodně není to nejsložitější. Daleko oříškovější jsou všechny ty naše nálady, náhody, city, osobní zmatky, samoluvy a výroky spolospánku. Prostě celé to bytí za hranicí našich bezděčných dorozumívacích prostředků. A to zase tvoří, jak všichni víme, 90% celého vesmíru. Nepřeložitelná hruška z jablek našich srovnávacích studií. Černá hmota. Neprobádaná. Zaplať pánbu i díky tobě.
1: Auch wenn das vielleicht jeder zweite Mensch in fast jedem Zeitalter sagt, ich bin froh, in einer so bewegten Zeit zu leben, in der so viel geschieht, und es ist mir eine Freude, sowohl Beobachter als auch Teilnehmer zu sein. Möglicherweise erlebe ich sogar noch den Untergang des Papiers und des Schreibens von Hand. Oder ich genieße deren aufregende, langjährige Koexistenz mit den digitalen Spielsachen und ihre wechselseitige Beeinflussung. Ganz bestimmt aber, und darüber bin ich außerordentlich froh, erlebe ich noch die flächendeckende Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Europa oder sogar weltweit, auch wenn ich dann wohl bereits im sogenannten Rentenalter sein werde. Schon heute ist das bedingungslose Grundeinkommen in Alaska eingeführt, schrittweise soll es auch in Brasilien eingeführt werden. Das bedingungslose Grundeinkommen ist also schon teilweise Wirklichkeit und die Erfahrungen mit ihm werden zunehmen. In Europa existiert es immer fester auf dem Papier, zum Beispiel in der realen Utopie Weningen 2025 als Skizze jenes Besseren, das wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Aber es handelt sich um keine Illusion einer sogenannten geretteten Welt. Das bedingungslose Grundeinkommen nimmt uns nicht unsere zwischenmenschliche Schwere. Es verspricht uns weder ein weniger schmerzhaftes, noch ein völlig angst- und konfliktfreies Zusammenleben. Es verwandelt uns, menschliche Wesen, kein bisschen in engelsgleiche Grundreiniger schlechter Gewisschen. Weiterhin werden wir uns irren, uns entscheiden, schlecht entscheiden, werden zusammen und auseinandergehen, werden uns etwas Schönes sagen aber damit etwas ganz anderes meinen, als die sich denkt, der wir das in die Augen sagen. Ach, hätten wir doch 4, 2 vorne und 2 hinten. Weiter werden wir uns gern zuhören, aber auch bedauern, was wir uns gesagt und nicht gesagt haben. Eine gewisse Gerechtigkeit wird uns zwar garantiert sein, aber die richtige, nach der wir uns vielleicht ganz woanders sehnen, wird es gewiss nicht sein. Schließlich bildet das bedingungslose Grundeinkommen nur die materielle Grundlage unserer Freiheit. Und die ist an ihr garantiert nicht das Schwierigste. Weitaus härtere Nüsse zum Knacken und zähere Knacker zum Beißen sind all unsere Stimmungen, Zufälle, Gefühle, persönlichen Verwirrungen, Selbstgespräche und Aussagen aus dem Halbschlaf. Einfach das ganze Dasein hinter der Grenze unserer geläufigen Verständigungsmittel, läufige innere Schweinehunde, unüberwunden. Und das bildet wiederum, wie wir alle wissen, 99% der ganzen Universumme, unübersetzbare Birne aus den Äpfeln unserer vergleichenden Studien, schwarze Masse, unerforscht. Gott sei Dank, auch dank dir.
0: Dobré plodiny se globalizovaly. Zlo plodí jenom zlo. Eva šla, Adam odešel. Ein shellfish there, böses dabei denkt. Globální plodiny se udobřovaly. Die guten Früchte haben sich globalisiert. Globální klobása nám zachrání hezký zbytek světa. A lidé budou vždycky hájit zlo.